krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: koncert pro všechny bezva lidi.
1: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
0: Těší se na vás i Petr Kolář.
2: Vládní se zdravím vás, chci vás pozvat 30. května 2026 na Konopiště na další narozeniny Rádia Blaník. Tak Blaníce přijďte, já se na vás moc těším. Ahoj, Petr Kolář. Čau.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Jsem

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

voda pádí kolem zhromáždění vrátců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvaduje.

tváře ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost. Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Český blaník.
2: To je blaníček. Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Tak jako se dáváš vodě, vezmu si tě já zloděj, už v tom vážně plavu. Za stěnou zuma kartu, piju druhou kávu a kouřím třetí Spartu. A za velmi tenkou stěnou slyším, jak se mydlíš pěnou. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teď

jinej. Hasiči to stejně přejedou.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Český Blaník.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou.